už to byly housle, hodiny, lampa, klíč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Po jezu voda sklouzla.

búchol niekto dveřmi a všechno je to tam. V tom búchol niekto dveřmi a všechno je to tam.

0: Děkuju. Další písnička, já ji chci věnovat mýmu dětství a jmenuje se Tam, kde jsou dny krásný. Je to další píseň z mýho EP Život je samet. Já reálně nevím, co dál bych řekl. Jestli to můžete užít. A utekl mi setlist. A ještě se napiju. Jak se máte? Jakže se máte? Já vás neslyším. Dobře nebo špatně? Dobře?
1: Dobře!
0: Já vás neslyším. A tam vzadu? Tam vzadu ještě trochu? No, je to lepší, je to lepší. Já hrozně rád otvírám, protože oni se všichni stydějí a je to takový jako, musím být ten ledoborec prostě a je to skvělý. Baví mě to studovat, tu psychologii toho, je to zajímavý. Ok, tak tam, kde jsou dny krásný.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já s váma chci něco zkusit a vůbec nevím. Podle mě to mega půjde. Bude taková písnička a v ní je refrén, který zní takhle, jo. Make a wish, je to make it believe, opravdu je to real. Si piš na všecko, říkej dík a všecko bude tvý. A já bych byl rád, kdybyste zpívali se mnou z toho dvě části. A je to make a wish a si piš. Chcete to se mnou zkusit? Jo. Tak jo, je to make a wish, jdeme. Je to make it believe, opravdu je to na všecko říkej dík a všecko bude je to make it believe, opravdu je to real. Na všecko říkej dík a všecko bude tvý. Dáme to ještě, no a potřebuju víc nás, já vás tady neslyším, já jsem trochu hluchý. Takže, ještě jedno, jo, bude to. Je to make it believe, opravdu je to na všecko říkej dík a všecko bude je to make it believe, opravdu je to na všecko říkej dík a všecko bude tvý. Okej, okay, tak to znělo líp. Tak dáme to s hudbou? Jsme ready?

Purple Dead 3. Ok, byli jste dokonalý, tohle je krv. Doufám, že pijete dost vody, protože já podle mě ne. Ok. A doufám, jestli nebudete pít dost vody, tak je velká šance, že můžete třeba omdlít, takže prosím, zůstaňte hydratovaný. A další písnička se jmenuje Kapky deště. A je o tom, že reálně chodíte jako po ulici a nevíte, jestli jste jako šťastný nebo veselý a vlastně je to úplně jedno, protože je důležité, že jako jste a že jako žijete a o tom to reálně je, prostě jdu si tou ulicí a jako všechno je vlastně fajn.

lidi, já nevím, jak se máte tam dole, ale tady mám tak 45 stupňů, možná 50. Takže další hydration break a pak vám řeknu, co vám zaspívám, ale musíte počkat. Tohle je hrozně intimní, jakoby... Vy si neumíte představit, jaký to je před někým jako pít vodu. Okay. Teď bych vám rád zaspíval jednu klidnou písničku, abych si taky trochu odpočinul. Není ještě vydaná, nikdo ji neslyšel. Jmenuje se zatím, working title jako Pojď už blíž. I don't know, uvidíme.

Děkuju. Už se blížíme ke konci. Já tam mám mega dealy. Hold on, what is that?

Tohle bylo z mýho prvního alba, který jsem napsal, když mi bylo 16. A ta písnička, prostě já mám hrozně rád jedno auto, je to Mazda Miata MX-5, a ji prostě hrozně chcete, můj dream car. Jednou si ji koupím, až budu mít snad jednu třeba peníze z turné, nevím, možná, uvidíme. Chtěl bych poděkovat tamhle mojí kámošce Ele, že tu písničku jsme napsali spolu, trvalo to asi 20 minut. Na to nouzovka. Prosím, ještě větší potlesk zasluží, podle mě. Děkuju moc. A teď už nás čeká úplně poslední písnička, bohužel. Je to písnička, která se dostala čirou náhodou do startéru. Jmenuje se Jsi jenom sen. A díky téhle písničce a díky vám jsem tady, protože jste pro mě hlasovali, chci vám za to moc poděkovat. Chci poděkovat klukům ze startéru za to, že mě tak podporujou a je to skvělý a moc mě to baví a tak, jmenuje se Jsi jenom sen. Je tam brutálně dlouhý intro, já jsem to tak udělal prostě omylem, takže budem chvíli muset počkat.

stále vráťu freestyle. Ježím život tak, jak príde, nemám čísla. Pripravím sa, ale ty sa chystá.